0: sa osud tu nají.
1: Vysaj.lk
2: Diula pitiata, kamuru pitiata, navala pitiata, kal pitiata. www.livefm.lk